Vás spolupráca Michal Balaš. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Účinkovali Ján Kovalčin, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Dana Košická, Robert Čudík, Peter Lejko, Jana Wernerová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.